0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
1: V piatok 22. mája sme naživo v Trenčíne, európskom hlavnom meste kultúry 2026. Ivana Ilgová a Marko Varmus, skvelí hostia, pohodová atmosféra a vy, naši poslucháči. Na ceste domov od 15. do 18. Tešíme sa na vás na Mierovom námestí v Trenčíne a vo vysielaní Rádia Slovensko.

0: Takýmto potleskom ďakovalo publikum v sále divadla Andreja Bagara v Nitre hercom Davidského divadla z Prahy za predstavenie Stratili sme Stalina. Hrá v ňom aj populárna herečka Klára Melíšková. Mohli ste ju vidieť okrem iného aj vo filmoch Invalid alebo Amerikánka. Oslovil som ju s otázkou, či stráca niekedy prípadne často niečo v živote. Herečka Klára Melíšková hrá v predstavení Stratili sme Stalina. Stáva sa vám niekedy, že niečo strácate v živote?
1: No, občas ztrácím věci, ale mám pocit, že jak se snažím tříbit svoji pozornost, takže čím dál tím míň zapomínám, čím dál tím víc mám pocit, že nějak žiju ten čas vědoměji a tím pádem se mi moc nestává, že bych někdy něco zapomněla nebo že bych samu sebe někde zapomněla a nebo že bych nebyla tam, kde mám být.
0: Na Slovensku bol kedysi taký seriál Straty a nálezy.
1: To u nás bolo také.
0: Čo u vás prevažuje, nálezy alebo straty v živote?
1: Tak teď nálezy. Teď už nálezy, jo.
0: Žijete v pohode?
1: Žiju krásne úplne.
0: Má také predstavenie Stratili sme Stalina ešte nejaký presah do súčasnosti podľa vás?
1: Ježiš, no samozrejme. To je akor ešte tady u vás, že môžeme vidieť, jak to opravdu môže dopadnúť, když tú vládu přemezmou lidi, kteří, ja neviem, jak to říct, kteří žijí v nejaký bublině, nejaký nesvobody, nejakýho autoritářského režimu, prosazování nejakých svých zájmů na úkol občanů, na úkor rozvoje společnosti, na úkor tvorby, na úkor všeho.
0: Davidské divadlo patrí k divadlám, které občas robia zájazdy. Zvykli jste si na to?
1: My hodně děláme zájezdy právě a mně to přijde úplně skvělý, že se dostaneme i do jiných divadel, do větších divadel, než jsme my, protože my jsme původně tam, kde teď rekonstruujeme v Davidsích, máme pro 150 lidí sál. Teď teda hrajeme na Galaxii v kině, v multikině bývalým Galaxie, které má 270 míst. A dneska tady hrajeme pro vás, což je 600 míst, takže mně to přijde úplně skvělý, že tu samou hru, kterou hrajeme jakoby v pokojíčku, můžeme ještě takhle otevřít jako do takhle obrovského prostoru. A mě baví to zmenšování a zvětšování, aby tam člověk ale nechal to, co tam má být.
0: Nie, potom ale problém, keď je tu veľká sála, že vlastne aj dikcia, aj intenzita hlasu musí byť iná?
1: Jo, musí sa pridať a možná trošinku niekdy sa stratí takový tie jemnosti, ktorý si môžete dovoliť na malém prostoru, ale myslím si, že to neubírá tie inscenácie k tomu vyjádření.
0: Keď chodívate na zájazdy, ako si krátite hluché chvíle?
1: Ja nemám hluché chvíle, ja dokážu hodiny koukať do blba, takže...
0: Pro mě... Nie na blbou, ale do blba.
1: Do blba. Takže pro mě jakákoliv chvíle, kdy nic nemusím a jedu jenom prostě v autobuse a koukám do přírody, tak je pro mě jako vzácná, že můžu odpočívat a využiju každou takovouhle chvilku.
2: Rádio Slovensko

0: Herec Pražského divadla, Davidského divadla, Jaroslav Plesl, hrá predstavení Stratili sme Stalina. Má to presah do súčasnosti?
1: No, tak samozrejme. Ako to je ako veľký vstyčený ukazováček a varování před tím, jak prostě je demokracie křehká, jak je potřeba ji chránit a opečovávat, protože opravdu někdy stačí pár psychopatů, když to nazvu takhle jako tvrdě, a lidi, kteří spíš jako myslí, než na prospěch společnosti, tak na prospěch svůj, a všechno je v nenávratnu. A to, co se roky pracně bojuje, tak pár slovy a pár činy se může úplně rozsypat a zmínit.

0: divadla, nebo který obecně chodí do divadla, tak myslím, že to jsou lidi na podobné vlně jako divadelníci, jako my.
1: Kde se bavíme na tému straty? Čo stráca herec Davidského divadla Jaroslav Plesl najčastejšie?
0: Tak chtěl bych říct, že třeba jako iluze, ale to by bylo jako příliš...
1: To by bylo příliš silné.
0: Tak já třeba ztrácím brýle velice často. Ztrácel jsem mobily, tak od těch drahých brýlí a mobilů jsem přešel k takovým jako spotřebnímu zboží, ale to tak prostě je, no, tak jsme obecně všichni jako roztržitý trošku, tak já vlastně se pořád jako ošahávám celý život, si furt sahám jako na kapsy, takže furt hlídám peněženku, mobil a teď k tomu ještě přibyly ty brýle.
1: Keď ich ale niekde zabudnete a stratíte, tak potom to je problém, nie? Nechybajú?
0: Chybiej, samozrejme. No a potom sa bieží do drogerie a musíte si kúpiť nejaký proste za 80 korún a to sa deje.
1: V prvom podaní máme rubriku Premlčané hriechy. Spomenie si herec Jaroslav Plesl na niektorých zo svojich už premlčaných hriechov, ktorý už môže po rokoch priznať. Čo ste vyviedli v živote?
0: No, ja som toho vyvedl ako dosť. Tak a...
1: Teraz len čo priznať.
0: Teď práve, přesne teď řeším, co priznať. No, tak dobře, tak ja se teda přiznám k tomu, že kdysi dávno jsem se nějak jako hodně zapomněl na nějakým večírku a našel jsem se až za 2 dny a byl trošku z toho jako průšvih ve škole, to jsem byl ještě na jamu. Já už jsem měl podmínku, jo, ze školy kvůli nějakým večírkům na kolejích, na ubytování. A když přišlo tohle, že mě ten, jak se říká, vcucnul větrák na ty 3 dny, tak pak mě měli vyhodit ze školy. A už to bylo jako hotový. A potkal jsem jednoho pedagoga, který se jmenoval Saša Pernica. A ten mi říkal, tak já jsem teďka byl na obědě v menze a přemluvil jsem děkana, pana profesora Kovalčuka, aby tě nechal na škole, protože byl rozhodnutý, že tě vyhodí.
1: Druhá šance?
0: Takže druhá šance, tak ho přemluvil a já jsem na té škole zůstal, ale ne, že bych úplně sekal latinu, já jsem vlastně byl furt stejný, jo, takový trošku z divokých vajec, ale tenkrát mi to jako prošlo a dlouho jsem to tajil, to byl jako velký průšvih, ale klaplo to.
1: No chvála Bohu, že jste tu školu dokončili, lebo divadlo je vaším životem.
0: To je pravda, tak do Davidského divadla jsem nastupoval v roce 2001, předtím jsem 2 roky byl ve Zlínském divadle. Vlastně dělám to dlouho, no, tak je to v takových vlnách, že někdy to člověka baví víc, někdy ho to baví méně, ale teď mě to zrovna baví dost.
1: Celkom na závěr pointa. Ještě se občas někdy ztratíte, zabudněte?
0: Jo, já se teďka ztrácím a zapomínám na hradech a zámcích a v přírodě. To je taková moje psychohygiena. A já třeba jezdím kousek od Prahy, je takový území, takový hory, jmenují se Brdy. A to byl dřív vojenský prostor, takže ty Brdy nemají mnoho značených turistických cest. A já záměrně si vypínám telefon a neberu si mapu, protože tam opravdu můžete se ztratit. Fakt se zatouláte a musíte ujít třeba 20 km, než narazíte na silnici, trošku se zorientujete a po té silnici dojdete do vesnice. Ale tam já se ještě pořád dokážu ztratit a zapomenout.

0: práve 3:15 minútka. Želáme peknú sobotu.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej. Rádio
0: Slovensko. Trápno milujem, aj takto by sa dal opísať jeho životný postoj. Jeden z najvýraznejších bavičov českej scény, muž, ktorý dokáže byť baletkou aj stand-up komikom v jednej minúte, a to je Richard Genzer. Host, pri ktorom nikdy neviete, kam sa rozhovor zvrhne, ale určite vás to bude baviť, aspoň mňa to bavilo.
1: Rádio Slovensko.
2: Já vám jenom řeknu, že když neumíte nic, musíte dělat hodně věcí.
0: Tak to je. Takže nie je to multitasking.
2: To není, ale musíte se ve všem najít aspoň kousek.
0: A dokážete robiť viac věcí na raz?
2: To jako dokážu. Já myslím, že mám ženský mozek, protože doma i luxuju, takže si myslím, že to, že se říká o ženách, že umějí víc věcí, jako dělat, že chlapi to neumějí, že ženský můžou dělat celé tři věci najednou, a já myslím, že to dokážu taky.
0: No, lebo hovorí sa, že muži sú z Marsu, ženy z Venuše, takže je vo vás aj kúsok Venuše.
2: Myslím, že určite, pretože ja už jdu i do podoby, ja už vypadám ako svoje matka, takže si myslím, že mám to tak. No.
0: A rozumiete ženskej duši? Myslíte
2: ja
0: si teda?
2: Ženy, ja milujem ženy.
0: To je jedna vec.
2: A mám rád ženy, tá doba je dneska iná, že jí otevřete dveře a ona vám vynadá, že si to otevře sama, takže ten svět je trošku jiný. Já jsem vychovaný takhle postaru, ale takhle je to těžký někdy s váma, ale myslím, že vám rozumím.
0: Ale ono to platí i naopak.
2: No jasně, no samozřejmě.
0: Samozřejmě, já jsem s vámi říkal, je to někdy těžké,
2: no, jasně,
0: a těž nemáme pocit, že vám rozumím.
2: Já jsem si říkal, že v příštím životě třeba, že bych chtěl zkusit, jestli to jako vůbec jde, nebo já tomu jako nevěřím moc, ale někdy jsem se takhle se zamyslím, že bych v příštím životě chtěl být žena, a pak jsem si uvědomil, že bych jako ženská měla smůlu, že bych asi chodil se mnou. Tak jsem si říkal, že to asi nebude úplně dobrý.
0: Teraz vás ľudia samozrejme sledujú ako porodcu v tanečnej súťaži. Vy ste taký, myslím si o vás, v živote veľmi priamy, ale dokážete byť ako porodca zhovievavý?
2: Myslím, že určite. Ja som tam, mne Pepe říkal, režisér, že jo, mne říkal, ty seš teď takový hodnej strejda z Čech. Protože já tam jsem v té porotě, já to vždycky hodnotím, já to, i v Čechách, já to hodnotím ne jako to tancování, protože to je těžké, ale hodnotím to jako celý zážitek. V podstatě jako divadelní představení celý to mám. A hodnotím to jako celý, protože nás dokonalých v tancování je málo. Ne, a takže nejsem jako přísný, něco mě samozřejmě jako trkne, něco mě tam mrzí, že třeba někdo nejde jako kousek dál a mohl by, ale myslím si, že jsem jako schovývavý.
0: Herec, tanečník, improvizátor, no a hlavně člověk, který si za seba vie urobiť aj srandu, Richard Genzer, bude v Dalila Show už zajtra, čiže túto nedeľu o 16:30.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 4:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: ale partička Myself, Desmond a Kali a ich ďakujem, aj takíto chlapíci vedia povedať toto krásne slovo. Česká glosátorka, spisovateľka a múdra perimbaba Halina Pavlovská kladie otázku, čo by dobré dievčatá mali vedieť. Ak si myslíte, že ide o štrikovanie, pečenie chleba alebo spoločenskú konverzáciu, no tak to ste trafili vedľa. Pani Halina totiž vie, na čom naozaj záleží.
1: Co hodné holky musí vědět. Venku byla dusící mlha a byla neděle a neměla jsem rande. A už 3 hodiny mi nezazvonil mobil a všechny mé kamarádky rande měly a všechny si mysleli, že to je nejdůležitější událost na planetě a že je to tedy opravňuje k tomu, aby se na mě vykašlali. A mně najednou došlo, že jsem nesmírně hodná žena. Že jsem nejela na hory, jen aby má stará tchýně nebyla sama doma. Že jsem nešla nakupovat jenom proto, abych poslouchala výlemu mé opuštěné sestřenice. Že jsem spolužačce pomohla se zaměstnáním a že jsem kolegyni našla paní na hlídání. Došlo mi, že i když jsem od přírody líná, že pracuju neustále jak idiot, jen aby mé děti nemuseli pohnout prstem. A došel mi drsný fakt, že se mnou ale nikdo nezůstává, že mě nikdo neposlouchá, že se mnou nikdo nechodí, nepomáhá mi a taky se nikdo nesnaží do mě vrazit všechny svoje prachy. Došlo mi, že jsem sice nejhodnější ze všech, ale že jsem taky největší chudák. A tak jsem se chtěla zabít, oběsit se a nebo do sebe nacpat prášky a nebo se utopit. Slzy se mi ostatně po tvářích valily stejně mocně jako mlha za oknem a byly tak horké, že jsem si je ve vaně musela zředit studenou vodou. Chvíli jsem se jen tak macerovala, bilancovala jsem, jestli jsem na někoho nezapomněla, jestli náhodou neexistuje někdo stejně hodný jako já. Na nikoho jsem nepřišla. Zaklonila jsem hlavu, abych ji mohla ponořit, musela jsem se posunout hloub. Ale nešlo to, byla jsem pod tlakem. Doslova, přilepená ke dnu jako obrovská přísavka, jako čistící zvon, když uvízne v záchodové míse. Asi 10 minut jsem se zmítala ve snaze se odloupnout. Mé tělo měnilo tvar, jak nestvůra ze sci-fi filmu. A pak jsem odmlaskla tak mocně, že z vany vyšplouchla vlna tsunami a zaplavila koupelnu. A odplavila mou sebelítost. Dostala jsem vztek. Když na mě nikdo nemyslí, tak na sebe budu myslet já. Když pro mě nikdo nic nedělá, tak pro sebe musím udělat něco sama. A hned jsem začala tím, že jsem si do vany nalila olej s rozmarínem, pěnu z levandule a sůl z mrtvého moře. A kdyby náhodou zas bylo venku hnusně a vy jste se cítili stejně, tak si připravte koupel a vzpomeňte si, že nikdy není vada mít se sama ráda.

0: sun. Kapela The Wanted a ich naháňanie slnka, alebo teda Chasing the Sun z Rádia Slovensko. A my pokračujeme ďalej. Milé dámy, teraz obzvlášť, dobre počúvajte. Česká glosátorka, spisovateľka a múdra perimbaba Halina Pavlovská kladie otázku, čo by dobré dievčatá mali vedieť. Ak si myslíte, že ide o štrikovanie, pečenie chleba, či nejakú spoločenskú konverzáciu, trafili ste úplne vedľa. Pani Halina totiž vie, na čom naozaj záleží.
1: Co hodné holky musí vědět. Venku byla dusící mlha a byla neděle a neměla jsem rande a už 3 hodiny mi nezazvonil mobil a všechny mé kamarádky rande měly a všechny si mysleli, že to je nejdůležitější událost na planetě a že je to tedy opravňuje k tomu, aby se na mě vykašlali. A mně najednou došlo, že jsem nesmírně hodná žena. Že jsem nejela na hory, jen aby má stará tchýně nebyla sama doma. Že jsem nešla nakupovat jenom proto, abych poslouchala výlemu mé opuštěné sestřenice. Že jsem spolužečce pomohla se zaměstnáním a že jsem kolegyni našla paní na hlídání. Došlo mi, že i když jsem od přírody líná, že pracuju neustále jak idiot, jen aby mé děti nemuseli pohnout prstem. A došel mi drsný fakt, že se mnou ale nikdo nezůstává, že mě nikdo neposlouchá, že se mnou nikdo nechodí, nepomáhá mi a taky se nikdo nesnaží do mě vrazit všechny svoje prachy. Došlo mi, že jsem sice nejhodnější ze všech, ale že jsem taky největší chudák. A tak jsem se chtěla zabít, oběsit se a nebo do sebe nacpat prášky a nebo se utopit. Slzy se mi ostatně po tvářích valily stejně mocně jako mlha za oknem a byly tak horké, že jsem si je ve vaně musela zředit studenou vodou. Chvíli jsem se jen tak macerovala, bilancovala jsem, jestli jsem na někoho nezapomněla, jestli náhodou neexistuje někdo stejně hodný jako já. Na nikoho jsem nepřišla. Zaklonila jsem hlavu, abych ji mohla ponořit, musela jsem se posunout hloub. Ale nešlo to, byla jsem pod tlakem. Doslova, přilepená ke dnu jako obrovská přísavka, jako čistící zvon, když uvízne v záchodové míse. Asi 10 minut jsem se zmítala ve snaze se odloupnout. Mé tělo měnilo tvar, jak nestvůra ze sci-fi filmu. A pak jsem odmlaskla, tak mocně, že z vany vyšplouchla vlna tsunami a zaplavila koupelnu. A odplavila mou sebelítost. Dostala jsem vztek. Když na mě nikdo nemyslí, tak na sebe budu myslet já. Když pro mě nikdo nic nedělá, tak pro sebe musím udělat něco sama. A hned jsem začala tím, že jsem si do vany nalila olej s rozmarínem, pěnu z levandule a sůl z mrtvého moře. A kdyby náhodou zas bylo venku hnusně a vy jste se cítili stejně, tak si připravte koupel a vzpomeňte si, že nikdy není vada mít se sama ráda.

0: Zahrali sme vám dve boskávacie pesničky, najprv Kiss Me More a teraz dohrala pesnička Bosk od skupiny IMT Smile. Pozdravujeme z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Jeho kučeravé vlasy mu závidí nejedna žena a hlboký hlas zase nejeden muž. Preslávil sa v Tele a milujú ho aj fanúšikovia Partičky. Richard Genzer, majster improvizácie, ktorý miluje trápno a robí z neho umenie. Herec, tanečník, zabávač a človek, ktorý sa kedysi musel rozhodnúť medzi futbalom a tancom. A vybral si tanec. Praj aj preto, že zákulisie bolo o niečo príjemnejšie.
2: Vy ste samozrejme boli tanečníkom, výborným tanečníkom.
3: Ja mám tanečník konzervatoř. Je to zvláštní a pak ta cesta jako vedla jinam, ale mám tanečný konzervatoř.
2: No a predtým ste ale boli futbalistom. Já a to jsem... je obrovský šok prosto z tých futbalistických trenírok do tých tanečných legín.
3: Já to říkám...
2: Museli kamaráti komentovať.
3: Já to říkám, že já jsem se v 9. třídě měl rozhodnout, jestli budu fotbalista, protože táta byl fotbalový trenér. A mě ten fotbal celkem šel a u toho jsem tancoval. A pak jsem se musel rozhodnout vlastně, co budu dělat. A pak mi přišlo lepší to sprchovat se s holkama než s fotbalistama. Tak jsem si vybral tancování, ne, že by to bylo takhle, ale vybral jsem si tancování. Mě to bavilo odmala, jak fotbal, tak tancování. Je to zvláštní, že člověk, který jako není úplně jako hubený a takhle vysoký, že tanečníci byli malí, že já takováhle jako lodyha, v podstatě jsem si vybral tancování, ale bavilo mě to. Myslím, že mě to naplňovalo.
2: Musím aj ocenit, že jste přišli pěkně na čas, dokonce s 15-minutovým předstihem na náš rozhovor, co jsem ocenila, lebo jsem vás na to netypovala.
3: Já chodím dřív a snažím se chodit všude včas, protože moje žena bývá, tak chodila všude pozdě. Takže já jsem nikdy v kině neviděl titulky, v divadle jsem neviděl úvod. Pamatuju si, když jsme šli do divadla, tak všichni tam stávali, herci už hráli a takový. Takže já chodím všude jako včas a chodím dřív, až je to někdy nepříjemný. A kolikrát já přijedu a čekám v autě, až bude ta hodina, kdy tam mám vej. Ale vám jsem si dovolil
2: to
3: zavolat dřív.
2: No jasně. Až hodinu dopředu?
3: Třeba hodinu dopředu, protože nechci přijít pozdě, já to nemám rád.
2: Vy jste jeden z lidí, který nejvíc sedí improvizácia. V Partičke často vznikají také ty momenty, které by scenárista nevymyslel ani keby chcel, ani za týždeň. Aj keď rozosmievate publikum. A mám taký pocit, že vás asi vedia viac rozhodiť vaši kolegovia na scéne.
3: No, tak my si nic nedávujeme.
2: Nie vás, všetkých.
3: No jasne, protože tam je to boj. Tam není boj o tom, kdo je lepší, ale boj o tom dostat toho druhého do úzkých. No jasne, no samozrejme. A my sme sa naučili to, že poslouchat toho druhého. A to je, myslím, dôležitý v té improvizaci, anebo vůbec v životě. Ale tam je to, že když on se vás zeptá, kolik je hodin, a vy mu řeknete 3/4 na 60 třeba, tak uděláte jako nějaký vtip, ale on se ptá proto, protože něco má připravený, takže mu musíte odpovědět normálně, protože je řada na něm. A tady to jsme se jako naučili a to si myslím, že je strašně důležité.
2: To já mám aj v súkromí také, že no, keď nakupujem a někdo se ma spýta, kolik je hodin, tak povím 3,50 €. To se mi stalo.
3: No, jasně.
2: To my ženy jsme také v obchodech zabudnuté.
3: A je to i v životě, prostě poslouchat a i když tam to vlastně nemám co říct, tak si to vyslechnu.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 4:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: Česká glosátorka, spisovateľka Halina Pavlovská si kladie otázku, čo by dobré dievčatá mali vedieť, ak si myslíte, že ide o štrikovanie, pečenie chleba či spoločenskú konverzáciu, trafili ste vedľa. Pani Halina totiž vie, na čom naozaj záleží.
1: Co hodné holky musí vědět. Venku byla dusící mlha. A byla neděle. A neměla jsem rande. A už 3 hodiny mi nezazvonil mobil. A všechny mé kamarádky rande měly a všechny si mysleli, že to je nejdůležitější událost na planetě a že je to tedy opravňuje k tomu, aby se na mě vykašlali. A mně najednou došlo, že jsem nesmírně hodná žena. Že jsem nejela na hory, jen aby má stará tchýně nebyla sama doma. Že jsem nešla nakupovat jenom proto, abych poslouchala výlemu mé opuštěné sestřenice. Že jsem spolužačce pomohla se zaměstnáním a že jsem kolegyni našla paní na hlídání. Došlo mi, že i když jsem od přírody líná, že pracuju neustále jak idiot, jen aby mé děti nemuseli pohnout prstem. A došel mi drsný fakt, že se mnou ale nikdo nezůstává, že mě nikdo neposlouchá, že se mnou nikdo nechodí, nepomáhá mi a taky se nikdo nesnaží do mě vrazit všechny svoje prachy. Došlo mi, že jsem sice nejhodnější ze všech, ale že jsem taky největší chudák. A tak jsem se chtěla zabít, oběsit se a nebo do sebe nacpat prášky a nebo se utopit. Slzy se mi ostatně po tvářích valily stejně mocně jako mlha za oknem a byly tak horké, že jsem si je ve vaně musela zředit studenou vodou. Chvíli jsem se jen tak macerovala, bilancovala jsem, jestli jsem na někoho nezapomněla, jestli náhodou neexistuje někdo stejně hodný jako já. Na nikoho jsem nepřišla. Zaklonila jsem hlavu, abych ji mohla ponořit, musela jsem se posunout hloub. Ale nešlo to, byla jsem pod tlakem. Doslova, přilepená ke dnu jako obrovská přísavka, jako čistící zvon, když uvízne v záchodové míse. Asi 10 minut jsem se zmítala ve snaze se odloupnout. Mé tělo měnilo tvar, jak nestvůra ze sci-fi filmu. A pak jsem odmlaskla, tak mocně, že z vany vyšplouchla vlna tsunami a zaplavila koupelnu. A odplavila mou sebelítost. Dostala jsem vztek. Když na mě nikdo nemyslí, tak na sebe budu myslet já. Když pro mě nikdo nic nedělá, tak pro sebe musím udělat něco sama. A hned jsem začala tím, že jsem si do vany nalila olej s rozmarínem, pěnu z levandule a sůl z mrtvého moře. A kdyby náhodou zas bylo venku hnusně, abyste se cítili stejně, tak si připravte koupel a vzpomeňte si, že nikdy není vada mít se sama ráda.